0: Filmen havde verdenspremiere på Filmfestivalen i Cannes i 2024 i Critics Week-kategorien, hvor den vandt GAN Foundation Award for Distribution og SACD Award som uddeles af Frankrigs forfattersammenslutning. De fem finalister er udvalgt af et panel bestående af europæiske filmeksperter, der hvert år udpeges af koordinatorer fra Europaparlamentets kultur- og uddannelsesudvalg. De nominerede film vil blive vist i biografer i hele EU med undertekster på EU's 24 officielle sprog, oversat af Europaparlamentets oversættelsestjeneste. Publikum kan derefter bedømme filmene med op til 5 stjerner på Luxprisens platform til formålet. Vinderen vælges i fællesskab af medlemmerne af Europaparlamentet og offentligheden, i det deres bedømmelser hver tæller 50%. Vinderfilmen bekendtgøres i april ved en særlig prisoverrækkelse i Europaparlamentet. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, sætter fokus på film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Prisen har til formål at øge bevidstheden om Europas sociale, politiske og kulturelle spørgsmål. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Každý deň 8. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň žien. Je to deň, keď si pripomíname zápas za rovnosť medzi ženami a mužmi a oslavujeme, čo sa nám už v tejto oblasti podarilo dosiahnuť. Všetko sa začalo pred viac ako storočím, keď robotnícke hnutia volali po zmene. A Európa bola jej samotnom centre. V tejto epizóde zo série História a fakty sa zameriame na rozhodujúce momenty boja za rodovú rovnosť. Medzinárodný deň žien má svoje korene v robotníckych hnutiach, ktoré sa sformovali na prelome 19. a 20. storočia. Všetko začali aktivistky, keď krajčírky v Spojených štátoch amerických bojovali za vyššie mzdy, kratší pracovný čas a právo voliť. V roku 1908 pochodovalo 15 000 z nich ulicami New Yorku a v nasledujúcom roku sa uskutočnil prvý Národný deň žien. Táto idea sa však skutočne rozbehla až v Európe. Na Veľkej konferencii socialistiek v roku 1910 v dánskej Kodani vystúpila nemecká aktivistka Klára Zetkinová s odvážnou myšlienkou. Vyhlásiť Medzinárodný deň žien, ktorý by sa konal každý rok v každej krajine. Cieľom bolo zjednotiť ženy naprieč hranicami v boji za volebné právo, rovnakú mzdu a spravodlivé pracovné podmienky. Delegátky konferencie tento jej návrh bez váhania podporili. Prvý oficiálny Medzinárodný deň žien sa oslavoval už nasledujúci rok, v roku 1911, a to hneď vo viacerých európskych krajinách. V Dánsku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Viac ako milión žien i mužov vyšlo do ulíc, aby bojovali za volebné a pracovné práva žien. Potom nadišiel rok 1917 a moment, keď sa všetko zmenilo. 8. marca neprišli robotníčky v ruskom Petrohrade do práce. Ich požiadavka bola jednoduchá. Chceli chlieb a mier. Demonštrovali proti vojne, hladu a útlaku. V priebehu niekoľkých dní pomohol ich protest rozpútať ruskú revolúciu a do konca toho istého roka získali ženy v Rusku právo voliť. Po tejto udalosti sa 8. marec stal oficiálnym dátumom Medzinárodného dňa žien, hoci Organizácia Spojených národov ho formálne uznala až v roku 1977. Po druhej svetovej vojne sa zápas o rovnosť stal pevnou súčasťou novej Európy. Už v roku 1957 bola v Rímskej zmluve, zakladajúcom dokumente Európskej únie, zakotvená zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Rodová rovnosť tu teda bola prítomná od samotného začiatku. V priebehu ďalších 10 ročí potom Únia prijala politiky týkajúce sa rodovej rovnosti v oblasti zamestnanosti, rodičovskej dovolenky či boja proti rodovo motivovanému násiliu. Pokrok však nikdy nebol priamočiary. Ženy zarábajú za rovnakú prácu stále menej ako muži. Stále sú nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách a stále príliš veľa z nich zažíva rodovo motivované násilie. Zásadnú úlohu pri tvorbe agendy Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti zohrával v uplynulých rokoch Európsky parlament. Dôležitým milníkom bol rok 2023, keď Európska únia prijala záväzné pravidlá o transparentnosti miezd. Podniky museli po prvýkrát preukázať, či sú muži a ženy platení za rovnakú prácu rovnako. Európsky parlament je tiež v popredí úsilia zameraného na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Po rokoch výziev prichádzajúcich od europoslancov sa únia pripojila k Istanbulskému dohovoru, prelomovej zmluve, ktorej cieľom je skoncovať s násilím páchaným na ženách a domácim násilím. Dohovor nadobudol platnosť 1. októbra 2023, hoci niekoľko členských štátov ho jednotlivo neratifikovalo. V roku 2024 potom europoslanci písali históriu, keď schválili vôbec prvý právny predpis Európskej únie, osobitne zameraný na násilie páchané na ženách a domáce násilie. Išlo o významný krok vpred. V nedávnej minulosti, v novembri 2025, zase europoslanci vyslali jasný signál Európskej komisii, že nadišiel čas na novú, ambicióznu stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2026 až 2030 a požadovali prísnejšie opatrenia proti rodovo motivovanému násiliu, lepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre ženy a skutočný pokrok pri odstraňovaní rozdielu v príjmoch. Zároveň upozornili, že je nevyhnutné chrániť práva žien, a to aj napriek tomu, že niektoré krajiny robia kroky namierené proti rovnosti. Európsky parlament sa tiež snaží zvýšiť zastúpenie žien v politike. V roku 1979, keď sa konali prvé priame eurovoľby a za predsedničku parlamentu bola zvolená Simone Veilová, tvorili ženy len 16% všetkých europoslancov. V súčasnosti predstavuje tento podiel takmer 40%, vďaka čomu je Európsky parlament jedným z rodovo najvyváženejších parlamentov na svete. Parlament každoročne v ňoho okolo 8. marca organizuje diskusie a podujatia venované tomuto dňu a opakovane tak potvrdzuje odhodlanie nepoľaviť v presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi. Medzinárodný deň žien nie je iba obyčajný dátum. Je to výzva na posilňovanie rodovej rovnosti. Boj za práva žien stále prebieha aj po viac ako storočí a Európska únia pritom zohráva kľúčovú úlohu. Pretože pokrok sa nedieje len tak, sám od seba. Vyžaduje si ľudí a ich rozhodnutie konať. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: Banke so sestavni del našega vsakdana. Zaupamo jim svoj denar in se na nje obrnemo, ko potrebujemo stanovanski kredit ali ko želimo nakazati denar na račune kjerkoli po svetu. Kot posameznikom nam banke torej pomagajo pri upravljanju denarja. Evropski uniji pa pri izvajanju ključnih nalog in doseganju ciljev pomoč nudijo njene banke. Za Evropsko centralno banko ste gotovo že slišali. Pa veste, kako odločitve, ki jih tam sprejemajo, vplivajo na vas? Morda poznate tudi Evropsko investicijsko banko, ki ima prav tako svoje posebne naloge. Prisluhnimo. Sedež Evropske centralne banke je v Frankfurtu. To mesto je najpomembnejše nemško finančno središče, tu pa je tudi največje letališče v državi, zato je odlično izhodišče za zasebne in poslovne poti po vsem svetu. Ravno zato je Evropska unija za sedež te pomembne finančne institucije izbrala prav Frankfurt. Podobno velja za sedež Evropske investicijske banke. Ta je v Luksemburgu, ki je pomembno mednarodno finančno središče, država pa je bila tudi ena od ustanoviteljic Evropske gospodarske skupnosti, predhodnice današnje Evropske unije. Kakšna pa je vloga teh dveh finančnih institucij? Evropska centralna banka skrbi za evro, skupaj z nacionalnimi centralnimi bankami držav, ki uporabljajo to valuto. Njena glavna naloga je oblikovanje in izvajanje denarne politike na evrskem območju. Skrbi za stabilnost cen in si prizadeva, da stopnja inflacije srednjeročno ne bi presegla 2%. Zakaj ravno 2%? Ker sta lahko za gospodarstvo dolgoročno škodljivi tako visoka kot nizka stopnja inflacije. Visoka inflacija pomeni, da bodo cene strmo narasle, kar lahko povzroči finančne težave za veliko ljudi. Ob stalno visoki inflaciji lahko za isto ceno kupimo manj blaga in storitev kot prej. Za evrsko območje je zato najbolje, da je stopnja inflacije na trgih srednjeročno 2%. Pomembno je, da zaupamo v sistem. Škodljiva pa je lahko tudi zelo nizka stopnja inflacije, ki lahko sicer povzroči padec cen, a to pomeni, da bodo nižje tudi plače, stopnja brezposelnosti pa višja. Evropska centralna banka na gospodarstvo evrskega območja vpliva s pomočjo več orodij. Določi lahko denimo ključne obrestne mere, s katerimi ohranja stabilne cene. Pristojna je tudi za ustrezno in nemoteno delovanje plačilnih sistemov, kot so kreditne in debetne kartice. Tako lahko v Evropi hitreje, varneje in preprosteje nakazujemo denar in plačujemo brez gotovine. Evropska centralna banka pa ne nadzira le brezgotovinskih plačil. Odobri tudi tisk evrskih bankovcev, ki jih uporabljamo za nakupovanje in plačevanje storitev. Ima pa še eno pomembno nalogo. Nadzoruje evropske banke in skrbi za njihovo ustrezno delovanje. Pomaga jim tudi pri reševanju morebitnih finančnih težav. Oglejmo si še vlogo Evropske investicijske banke, ki se od Evropske centralne banke precej razlikuje. Lahko bi rekli, da je Evropska investicijska banka posojilni organ Evropske unije, saj posoja denar za projekte, ki prispevajo k uresničevanju ciljev Evropske unije na različnih področjih, kot so zdravje, izobraževanje in stanovanja. Odkot pa prihaja ta denar? Ne iz proračuna Evropske unije, kot bi morda sklepali. Banka si namreč sama izposodi sredstva, večinoma prek obveznic na kapitalskih trgih, nato pa denar pod ugodnimi pogoji posodi tem projektom. Približno 90% teh posojil ostane v Evropski uniji. Če ste lastnik podjetja ali delate v javnem sektorju in imate projekt, ki je v skladu s cilji Evropske unije, lahko zaprosite za posojilo Evropske investicijske banke. Ta bo nato ocenila, ali ste do posojila upravičeni, ter preverila, ali ustrezate pogojem za dodeljevanje posojil in ali imate dober poslovni načrt. Evropska investicijska banka ni le ena največjih večstranskih finančnih institucij na svetu, temveč tudi ključen vir podnebnega financiranja. Je torej posojilni organ Evropske unije, pa tudi podnebna banka. Ena njenih najpomembnejših nalog je boj proti podnebnim spremembam, vlaga pa tudi v trajnostno prihodnost za vse. Evropska investicijska banka obenem podpira čisto energijo in inovacije. Njeni inženirji, znanstveniki, ekonomisti in bankirji sodelujejo s podjetji, vladami in nevladnimi organizacijami v 160 državah in si prizadevajo za zeleno prihodnost. Evropsko strokovno znanje in inovacije torej deli s strankami po vsem svetu. Kot smo slišali, imata dve banki Evropske unije različne, vendar enako pomembne naloge. Evropska centralna banka je pristojna zlasti za denarno politiko. Pomaga ohranjati uspešno gospodarstvo in stabilnost cen v evropskem območju, da bi imeli ljudje zadosti denarja. Evropska investicijska banka pa financira projekte, ki so koristni za vse nas. Vlaga v varnejšo in okolju prijaznejšo prihodnost. Banki imata različne naloge. Obe pa sta enako pomembni za gospodarstvo Evropske unije in sta ključni za uspešno prihodnost Evrope. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na Radio Europar, spletnem radiju Evropskega parlamenta.

Abychom mohli plně porozumět významu Maastrichtské smlouvy, musíme si nejprve připomenout historický kontext. Počátky Evropské unie sahají do období krátce po zničující druhé světové válce. Vlády evropských států chtěly stůj co stůj zabránit dalším ozbrojeným konfliktům a napadlo je, že k dlouhodobému míru by mohla vést ekonomická spolupráce. V této víře založili v roce 1951 Evropské společenství uhlí a oceli. Na něj v roce 1957 navázala další dvě uskupení, konkrétně Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Obě tato uskupení jsou ukotvena v tzv. Římských smlouvách. Dalším významným krokem byl v roce 1986 jednotný evropský akt, který měl do roku 1992 v rámci Evropského hospodářského společenství vytvořit jednotný trh. Ten by znamenal volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Koncem 80. let však země Evropského hospodářského společenství začaly pociťovat, že bude zapotřebí ještě užší spolupráce, a to nejen na ekonomické, ale také politické úrovni. Maastrichtskou smlouvu, oficiálně smlouvu o Evropské unii, podepsalo 7. února 1992 ve stejnojmenném městě na jihovýchodě Nizozemska všech 12 zemí tehdejších evropských společenství.

V jakékoliv členské zemi Evropské unie volit a kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev či Evropského parlamentu. To pomáhá mezi lidmi posílit pocit evropské identity a jednoty. Jedním z nejdůležitějších bodů Maastrichtské smlouvy byl plán na vytvoření hospodářské a měnové unie. To ve výsledku znamenalo, že vznikla společná měna, kterou je euro. Jejím cílem bylo upevnit ekonomickou stabilitu a usnadnit obchod a cestování mezi členskými státy Unie. Maastrichtská smlouva založila Evropskou unii postavenou na třech pilířích. První pilíř pokrývá oblasti působnosti bývalých evropských společenství a týká se hospodářské, sociální a environmentální politiky. Druhý pilíř se stává ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která má zajistit jednotné vystupování na mezinárodní scéně a bezpečnostní strategii. Třetí pilíř zahrnuje spravedlnost a vnitřní věci a zaměřuje se na spolupráci v oblasti vymáhání práva, soudních záležitostí a imigrační politiky. Smlouva také výrazně posílila úlohu Evropského parlamentu, neboť zavedla postup spolurozhodování, který rozšířil jeho legislativní pravomoci. V mnoha oblastech tak od té doby parlament rozhoduje společně s radou. Kromě toho získal parlament větší kontrolu nad Evropskou komisí, neboť schvaluje či zamítá navrhované kandidáty na předsedu či předsedkyni komise a také její celkové složení. V neposlední řadě parlamentu připadly silnější pravomoci, co se týče rozpočtu. Tyto změny v kompetencích parlamentu pomohly k tomu, aby byl rozhodovací proces celé Evropské unie transparentnější a lépe odrážel vůli občanů.

Maastrichtskou smlouvu později doplnili Amsterdamská a Nizská smlouva. Amsterdamská smlouva byla podepsána 2. října 1997 a v platnost vstoupila 1. května 1999. Jejím cílem bylo zefektivnit orgány Evropské unie a připravit je na budoucí rozšíření. Také zavedla koncept takzvané posílené spolupráce. Díky ní může skupina členských států v určitých oblastech společně postupovat i v případě, že se ostatní státy aktuálně nechtějí přidat. Tato flexibilita byla naprosto zásadní vzhledem k tomu, jak se Unie rozšiřovala a jednotlivé státy měly různé potřeby a zájmy. Amsterdamská smlouva do práva Unie začlenila sociální aspekty, čím zdůraznila význam sociálních práv, zaměstnanosti a nediskriminace. Rovněž si kladla za cíl vytvořit svobodný, bezpečný a spravedlivý prostor, který by vedl k užší spolupráci mezi členskými zeměmi v oblastech, jako je například udělování azylu, imigrace či soudní záležitosti. Smlouva dále posílila společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, neboť ustavila pozici hlavního diplomata Evropské unie. Ten je známý jako vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská unie díky němu může na mezinárodní scéně jednotně vystupovat. Amsterdamská smlouva navíc evropské instituce reformovala tak, aby byly efektivnější a posílila úlohu Evropského parlamentu tím, že určila více oblastí, ve kterých spolu rozhoduje. Nizská smlouva byla podepsána 26. února 2001 a v platnost vstoupila o 2 roky později. Vznikla primárně proto, aby Evropskou unii připravila na zatím největší rozšíření v historii, kdy v roce 2004 přistoupilo 10 nových států. Smlouva upravila váhu hlasů v Radě, pozměnila složení Evropské komise a rozšířila počet oblastí, v nichž se hlasuje kvalifikovanou většinou. Tyto změny bylo nutné zavést proto, aby rozhodovací procesy Unie zůstaly efektivní i poté, co se zvýší počet členských států.

0: Maastrichtská smlouva a následně smlouva amsterdamská a niská, které ji doplnily, představují významné milníky evropské integrace. Maastrichtská smlouva zavedla důležité politické, ekonomické a sociální změny, čímž položila základ Evropské unie tak, jak ji známe dnes. Amsterdamská a niská smlouva na tomto základu dále stavěly a zefektivnili celkové fungování evropských institucí a připravili Unii na rozšiřování. Tyto smlouvy ukazují, že Evropská unie se dynamicky vyvíjí a že je schopna se přizpůsobit a reformovat, aby mohla reagovat na nové překážky a příležitosti. Spolu s tím, jak se Unie neustále rozrůstá a proměňuje, zůstávají tyto zakládající smlouvy základními kameny, které určují její strukturu a fungování. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Euroopa Parlament on maailma kõige mitmekeelsem parlament. Parlamendi tõlketeenistus tõlgib iga päev dokumente kõigisse Euroopa Liidu 24 ametliku keelde. See tähendab, et suurte keelte, nagu inglise ja prantsuse keele kõrval, tõlgime ka Eesti, Läti, Leedu, Iiri, Malta ja Sloveeni keelde ning teistesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Et demokraatia saaks toimida, tuleb keelelist mitmekesisust austada. Euroopas on üle 200 keele, millest vaid 24 on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Mõnda neist, nagu saksa, prantsuse või itaalia keelt, räägitakse laialt nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool liidu piire. Teistel keeltel jällegi, nagu malta või iiri keel, on palju vähem kõnelejaid. Kas väikesed keeled on Euroopa Liidus hoitud? Vastata võib jaatavalt. Liidu väiksema kõnelejate arvuga ametlikke keeli toetatakse mitmesuguste Euroopa Liidu algatustega. Kõik ametlikud keeled on Euroopa Liidus ühtmoodi au sees. Euroopa Liit ehitati üles, tuginedes ideele, et oma erinevustele vaatamata tegutsevad Euroopa rahvad ühiselt. See on nii oluline põhimõte, et selle alusel sõnastati ka Euroopa Liidu juhtlause ühinenud mitmekesisuses. Mitmekesisus hõlmab ka keelelist mitmekesisust ja see on tõeline rikkus. Peame seda kaitsma ja edendama ning selle üle rõõmu tundma. Kohustus kaitsta keelelist mitmekesisust tuleneb eelkõige kahest Euroopa Liidu õigusaktist. Esiteks on Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 22 kirjas, et liit austab kultuurilist, usulist ja keelelist mitmekesisust. Teiseks on Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 kirjas, et liit austab oma rikkalikku kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tagab Euroopa kultuuripärandi kaitse ja arendamise. Need ei ole pelgalt sõnad. Need kaks artiklit annavad õigusliku aluse mitmetele konkreetsetele tegudele. Näiteks võttis Euroopa Liidu nõukogu vastu soovituse, et liikmesriigid peaksid leidma võimalusi, kuidas soodustada võõrkeelte õppimist, et kõik liidu noored saaksid lisaks oma emakeelele omandada koolis ka vähemalt 2 võõrkeelt. Eurooplased on siin kohal nõukoguga sama meelt. 2024. aasta Eurobaromeetri uuringu järgi leiab rohkem kui 8 inimest 10, et iga inimene peaks oskama vähemalt ühte võõrkeelt. Euroopa Parlamendi töös on liidu pühendumus keelelisele mitmekesisusele eriti ilmne. Siin koheldakse kõiki liidu 24 ametliku keelt võrdselt. Parlamendi istungisaali tõlkekabiinides töötavad tõlgid, kes tõlgivad kõik parlamendi täiskogul peetavad kõned. Parlamendi tõlkijad omakorda tõlgivad kõik liidu õigusaktid kõigisse Euroopa Liidu 24 ametliku keelde. Et saaksite tõlkijate töömahu kohta parema ettekujutuse, toome ühe võrdluse. Igal aastal tõlgib Euroopa Parlamendi tõlketeenistus nii palju dokumente, et kui need üksteise otsa laduda, oleks paberivirn sama kõrge kui Eiffeli torn. tõlkijad, tudengid ja ka lihtsalt keelehuvilised on ehk kuulnud Euroopa interaktiivsest terminibaasist IATE. IATE on Euroopa Liidu ametlik terminibaas, millele pääseb vabalt ligi igaüks. See on maailma suurim mitmekeelne terminibaas, mis koondab rohkem kui 8 miljonit terminit. IATE-s on esindatud kõik Euroopa Liidu 24 ametlikku keelt ja peale nende ka ladina keel. Euroopa Liit ei piirdu aga keelelise mitmekesisuse kaitsmisel, vaid oma institutsioonide tööga. Toetatakse ka koole, teatreid, raamatukogusid ja isegi veebiportaale, kus keeled põimuvad hariduse, kultuuri ja loovusega. Programmi Erasmus Plus tuntakse eelkõige üliõpilasvahetuse poolest. Vähem teatakse aga seda, et programmiga toetatakse ka väiksema kõnelejate arvuga keeli. Toetus saavad näiteks koolid, ülikoolid ja kultuuriühingud, mis edendavad keelte kasutamist ja õpet. Toome kaks näidet. Slovakkia, Serbia ja Sloveenia ülikoolid tegid koos projekti, mille käigus parandati slovaki keele õpetamist välismaal. Projekti raames töötati välja tõhusamad õppekavad ja meetodid, mis võtavad arvesse võimalike probleeme õpilastel, kelle emakeel on slovaki keelega väga sarnane. Serbia puhul oli projekt oluline ka selle poolest, et Serbias räägitakse slovaki keelt vähemuskeelena. Teine näide on projekt WikiWomen, mis tõi kokku Friisimaa, Baskimaa ja Iirimaa koolid, keeleühingud ja Wikipeediat haldavad MTÜd. Projektis osalenud iiri õpilased otsisid infot tuntud naiste kohta ja kirjutasid nendest iirikeelsesse Wikipeediasse artikleid. Projekti eesmärk oli parandada õpilaste digioskusi, edendada soolist võrdõiguslikkust ja suurendada vähemuskeelte, see hulgas iirikeele kasutamist. Iirikeel on Iirimaa ja ka Euroopa Liidu ametlik keel, ent seda räägib vaid väike osa Iirimaa elanikest. Seetõttu kuulub iirikeel ohustatud keelte hulka. Mis võiks olla ühist Taani režissööri Toomas Vinterbergi filmil Järgmine ring, Malta kirjaniku Immanuel Mifsudi romaanil In the name of the Father and of the Son ja Riias toimuval dokumentalistika foorumil Baltic Sea Talks. Kõik kolm on saanud toetust Euroopa Liidu programmist Loov Euroopa. See on peamine programm, mille kaudu liit toetab kultuuri ja loometegevust. Aastatel 2021-2027 on programmi eelarve üle 2 miljardi euro ning selle rahaga toetatakse teatreid, kinosid, kirjastusi, aga ka festivale ja muid kunstilisi algatusi. Seejuures on programmi keskmes just kultuuriline ja keeleline mitmekesisus. Muuhulgas toetatakse kirjandusteoste tõlkimist, et need jõuaksid ka teiste liikmesriikide raamatulettidele. 2014. kuni 2020. aastani sai selle jaoks toetust üle 3500 raamatu. Nii said raamatusõbrad tutvuda ka väiksemates keeltes kirjutatud raamatutega. Sarnasel põhjusel toetab programm Loov Euroopa filmide subtitreerimist ja dubleerimist. Nii saavad filme emakeeles nautida ka väiksemate keelte kõnelejad. Peale selle toetatakse rahvusvahelisi koostööprojekte ja festivale, mis annavad eri riikide kirjanikele, filmitegijatele, tõlkijatele ja kunstnikele võimaluse teha koostööd ja leida uut publikut. Eesti filmifestivalidest on näiteks toetus saanud Pimedate ööde filmifestival. Tänu programmi Loov Euroopa toetustele saame oma keeles nautida teoseid, filme ja sündmusi, mis muidu jääksid ehk kogemata. Need olid vaid mõned näited. Kindlasti tasub ka ise heita pilk võimalustele, mida programmid Erasmus Plus ja Loov Euroopa pakuvad. Lõpetuseks tuleme korraks tagasi Euroopa Parlamendi juurde. Parlamendi Europarl Raadio aitab omalt poolt samuti kaasa keelelise mitmekesisuse säilitamisele. Meie netisaated on lisaks eesti keelele kuulatavad ka kõigis teistes Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Euroopa Parlamendi jaoks on raadio hea viis, kuidas kaasatust ja ligipääsetavust veelgi suurendada, et kõik inimesed, olenemata nende emakeele suurusest, saaksid liidu tegemistest ühtmoodi osa. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Hodnoty a principy jako rovnost a nediskriminace tvoří jádro listiny základních práv Evropské unie. Přesto jsou lesby, gejové, bisexuálové, transgender, intersexuální a queer lidé v Evropě i jinde ve světě stále diskriminovaní. Unie má nicméně k dispozici několik nástrojů, s jejichž pomocí proti diskriminaci bojuje. Je odhodlaná vytvořit inkluzívnější společnost, v níž se nikdo nebude bát být sám sebou nebo milovat, koho chce. Posloucháte pořád Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V dnešní epizodě se věnujeme potírání diskriminace kvůli sexuální orientaci a genderové identitě. Lidská práva leseb, gejů, bisexuálů, transgender, intersexuálních a queer lidí jsou i dnes na mnoha místech světa systematicky porušována. V řadě zemí platí zákony, které je přímo diskriminují a kvůli kterým jim hrozí nejen násilí, ale i vězení, tvrdé tresty a často i smrt. Pod takovým tlakem navíc není ohrožené jen jejich fyzické, ale i psychické zdraví. Ve více než 60 zemích světa je například protizákonný sexuální styk, jakkoliv dobrovolný, mezi osobami stejného pohlaví. LGBTIQ lidem tam hrozí vězení, pokuty a další tresty. V nejméně 7 zemích, konkrétně Jemenu, Ugandě, Saudské Arábii, Nigérii, Mauritánii, Íránu a Bruneji, se sexuální styk s osobou stejného pohlaví trestá smrtí. Od roku 2013 zavedlo nové zákony, jimiž se vztahy jednopohlavních párů řadí mezi trestné činy hned několik zemí. Organizace Spojených národů a další lidskoprávní skupiny zákony odsoudily a upozornili, že taková legislativa spolu utváří nepřátelské prostředí, které podněcuje homofobii a zločiny z nenávisti. Jelikož rovnost a respekt k rozmanitosti tvoří jádro evropského projektu, platí v Unii jedny z nejrozsáhlejších antidiskriminačních zákonů na světě. Unie vede všechny své členské země k tomu, aby se násilí, projevům nenávisti a marginalizaci bránili jak v právní, tak i v politické a finanční rovině. Kromě toho se Unie zastává práv LGBTIQ osob jinde ve světě. Evropská komisařka pro rovnost Helena Dalliová v roce 2020 pronesla:
3: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
2: To, že lidé musí trpět kvůli tomu, kým jsou, a někdy za to dokonce zaplatit životem, je nepřijatelné. To, co se děje našim bratrům a sestrám, ve mně jen utvrzuje odhodlání pokračovat v práci ve prospěch komunity LGBTIQ lidí v Evropě a po celém světě. Víme, že i když nejsme všude vítáni, to, co děláme, je správné.
3: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
2: V roce 2020 komise přijala svou vůbec první strategii pro rovnost LGBTIQ. Za jejíž vypracování odpovídala právě komisařka Dalliová. Strategie na prvních 5 let se soustředí na 4 hlavní kategorie opatření. Za prvé boj proti diskriminaci LGBTIQ osob. Za druhé zajištění jejich bezpečí. Za třetí, utváření inkluzivní společnosti. A za čtvrté, zaujetí vedoucí role v prosazování rovnosti LGBTIQ lidí ve světě. Ustavičná práce na poli potírání homofobie, transfobie a bifobie má právní základ jak v základních evropských smlouvách, tak v Listině základních práv Evropské unie. Listina je navíc vůbec první mezinárodní listinou lidských práv, která výslovně zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace. Jen zákony sami o sobě však ke změně nestačí. Předsudky a zaujatost vůči lesbám, gejům, bisexuálům, transgender, intersexuálním a queer lidem mají mnoho podob. Od slovních urážek přes fyzické násilí až po marginalizaci. A v naší společnosti jsou na denním pořádku. 2/3 lidí v Evropské unii mají za to, že diskriminace gejů, leseb a bisexuálů je v jejich zemi běžná. V průzkumu Eurobarometr v roce 2024 téměř 7 z 10 Evropanů souhlasilo s tím, že by LGBTIQ lidé měli mít stejná práva jako heterosexuálové. Stejné procento lidí se domnívá, že by v Evropě mělo být povolené manželství stejnopohlavních párů. Ve srovnání s předchozím průzkumem z roku 2019 se většina Evropanů dnes staví k LGBTIQ lidem otevřeněji než dříve. A to navzdory nárůstu verbálních projevů nenávisti v reálném životě a na sociálních sítích a přijetí diskriminačních zákonů například v Maďarsku a Polsku. Pokud jde o Evropský parlament, ten v roce 2021 přijal usnesení, v němž Evropskou unii prohlásil svobodnou zónou pro LGBTIQ, což znamená, že v ní každý může být sám sebou a žít svobodně jako součást inkluzivní společnosti. Tím parlament vyslal jasný vzkaz vládám států, které v nedávné době zavedly legislativu, jež svobodu LGBTIQ potírá. Kromě toho Unie upozorňuje na potírání lidských práv LGBTIQ osob mimo Unii a na to, že je jejich situaci třeba brát v potaz v rámci azylového řízení. K diskriminaci může docházet kdekoliv a v jakékoliv oblasti života. Jakožto občané Unie musíme být součástí řešení a pomáhat chránit práva a důstojné životní podmínky lidí kolem nás. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Tas ir it visur. Tavā automašīnā, tavā mājā un tavā mobilajā tālrunī. Bet par ko ir runa? Protams, par radio. 13. februāris ir Pasaules radio diena. Radio. Šis uzticamais plašsaziņas līdzeklis, kas ir izglābis pat Eifeļa torni. Par radio varam pateikties vairākiem 19. gadsimta izgudrotājiem. Amerikānim Samuelam Morzem, kurš izgudroja telegrāfu, vācietim Heinricham Rudolfam Hercam, kurš atklāja radioviļņus, un Itālim Guglielmo Marconi, kuram pirmajam 1899. Gadā izdevās starp Angliju un Franciju pārraidīt radioviļņus. Francijā 1921. Gada decembrī Eifeļa torņa radiostacijā notiek pirmā radiopārraide. No torņa pārraida koncertu. Var izklausīties neticami, bet vēl pirms dažiem gadiem Eifeļa torni gandrīz nojauca. Eifeļa torni atklāja 1889. Gadā Parīzes Vispasaules izstādē. Un 20 gadus vēlāk torni bija plānots demontēt. Taču, kalpodams kā milzu radio antēna, tornis izrādījās pārāk vērtīgs, tāpēc to nolēma atstāt. To pat paaugstināja. Uz tā uzstādīja papildu antēnas 12 metru garumā. Tādā veidā Eiffeltornis izstiepās līdz 324 metru augstumam. Bet atgriezīsimies pie mūsu stāsta par radio. Daži varbūt atceras savu vecmāmiņu un vectētiņu milzīgos radioaparātus. Pēc otrā pasaules kara parādījās tranzistori. Pateicoties tiem, radio beidzot varēja klausīties it visur. Pagājušā gadsimta 80. un 90. gados notika pāreja no frekvences modulācijas jeb FM apraides uz digitālās radio apraides jeb DAB tehnoloģiju, kā arī uz satelīta apraidi. Mūsu gadsimtā jau parādījās aplādes jeb podkasti un interneta radio. Tālūk laika gaitā ir attīstījies radio. Radio ir ļoti ietekmīgs sakaru līdzeklis. Tas veicina demokrātiju un izpratni par cilvēces daudzveidību. Turklāt tas ir pasaulē visvairāk izmantotais mēdījs. Un tieši tāpēc arī Eiropas parlaments nolēma izveidot pats savu radio. To var klausīties tīmekļa vietnē audio.europarl.europa.eu.